0: ďalej chcem.
1: Nič, nič od vás nechcem. A nikam s vami nepôjdem. Jeleň mi to zakázal.
2: Zase ten jeleň.
3: No, tak to sa nedá nič robiť.
2: Nie, nie, nie.
3: Škoda.
2: Škoda, škoda.
3: Veru, škoda.
2: Tak to nám je ľúto.
3: Áno.
1: Pšt. Ste tam?
2: Tu sme.
3: Tu sme. Pred dverami.
1: A čo tam robíte?
3: Trasieme sa, trasieme.
1: A prečo sa trasiete?
2: Je nám zima.
3: No, zamračilo sa. Búrka sa chystá. Studený vietor fučí. Je nám strašná zima.
2: Strašná. Hrozná.
1: Tak choďte domov. Zima.
3: Domov máme ďaleko. Určite cestou zamrzneme.
4: Smoliček, pachuliček, otvor nám dvere. Dovoľ nám sa trošku zohriať.
1: Ale jeleň mi zakázal otvárať dvere cudzím.
3: Ale veď ich nemusíš otvoriť celkom.
4: Nie, však my nechceme ísť dnu.
3: Len dva prstíky dnu strčíme, dva. A tak sa zohrejeme.
4: Trošku sa zohrejeme.
1: Len dva prstíky? Naozaj?
3: Prisahám na rybaciu srst.
4: No, prisahám.
1: Tak, teda dobre, ale len dva prstíky.
5: Už si smolíček, pacholíček, náš.
0: Áno, náš.